Osvětnike. Ve Chvíletníku. Energy ve Chvíletníku. Samo v Radio Play. Energy ve Chvíletníku. Svali bezplatno od radioplay.bg.